0: odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Počenice chystají proměnu kulturního domu a Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obec Počenice připravuje rozsáhlou modernizaci svého víceúčelového tělovýchovného zařízení. Ambiciózní projekt, který má výrazně zlepšit funkčnost budovy pro sportovní i společenské akce, zahrnuje nejen vnitřní rekonstrukci, ale také zcela novou bezbariérovou přístavbu. Klíčovým momentem pro rozvoj projektu se stal odkup sousedního domu s číslem popisným 73 ze zahradou. Obec do modernizace zařízení investuje systematicky již několik let. Zpracování kompletní projektové dokumentace vyšlo na téměř 500 000 korun, přičemž polovina nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje. Samotná realizace však bude finančně náročná. Jen rozpočet na rekonstrukci vnitřních prostor činí 15,5 milionu korun a to v něm nejsou zahrnuty náklady na samotnou přístavbu.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště letos začne likvidovat invazivní strom pajasan žláznatý. Zásahy plánuje v místech s jeho největším výskytem. Bude to v Průmyslové ulici, kde se nachází skupina 7 vzrostlých pajasanů, dále na sídlišti Štěpnice a v Husově ulici. Zahájení regulace pajasanů plánuje město na druhou polovinu léta, kdy odborníci cíleně do kmenů pajasanů aplikují herbicid. Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat. Zařazen je na seznamu nebezpečných invazivních druhů Evropské unie. Z jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili 2 vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Prostor Užbytova v Chropini čeká velká úprava včetně cest. A děti v Otrokovicích mají nové hřiště.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Cesty v okolí Chropinského hřbitova a propojení sídliště s centrem města projdou zásadní proměnou. Úřady oficiálně povolily stavbu, která pod názvem Revitalizace prostranství u hřbitova s cyklostezkou slibuje bezpečnější pohyb pro chodce, nové trasy pro cyklisty i kultivované parkování pro návštěvníky pietního místa. Cílem rozsáhlého projektu je propojit cyklistickou dopravu od sídliště v Moravské ulici až po ulici Komenského. Cílovou součástí stavby je nová společná stezka pro chodce a cyklisty v délce přes 323 metrů, která propojí sídliště s okolními ulicemi. Významnou změnou projde doprava v ulicích Berniska a Hřbitovní. Obě ulice budou nově zjednosměrněny. V ulici Berniska díky stavebním úpravám vznikne speciální protisměrný cyklopruh, který umožní cyklistům bezpečný průjezd v obou směrech, aniž by docházelo ke kolizím s automobily. Součástí této etapy je i nový chodník. Projekt myslí i na řidiče, zejména na ty, kteří míří na hřbitov nebo bydlí v přilehlé zástavbě. Mezi ulicemi Berniska a Hřbitovní vznikne nové parkoviště pro 15 vozidel.
0: Zlínsko.
1: Děti z otrokovického sídliště Moravanské už mohou využívat nové hřiště v Bezručově ulici. Město dokončilo jeho revitalizaci, která vyšla přibližně na 2,8 milionu korun. Přibyly skluzavky, houpačky, průleska i lavičky pro rodiče. Revitalizace navázala na úpravy, které v lokalitě proběhly už na konci loňského roku. Z prostoru zmizely původní herní prvky, starý mobiliář i nevyužívané sušáky na prádlo. Bezpečnost na hřišti zajišťují dopadové plochy z pryžového lití o rozloze 135 metrů čtverečních. Město upravilo také okolní hřiště. Přibyly zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které usnadňují přístup k jednotlivým prvkům, 6 laviček a odpadkový koš. Terénní úpravy zároveň propojily hřiště s okolní zelení a navazujícími chodníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Přiletíme omrknout svět, expedice z planety Z.

Posloucháte megahity 90. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechno,

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká

0: 5 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. I could stay awake just to hear.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

jednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: do té doby nejde sehnout, jsem jako ve vězení, zavřenej na dlouhých pár dní.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Ahoj, tady Rudý Vlasák kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tvář

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
5: Víkendová on-air jízda na rádiu Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Info Express, Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express, Rádio Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio.

joy in a world of my own.

It's not a crime when you look at

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: I teď se skvěle osvěžíš s

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vladíte Rádio Kroměříž a také Svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi InfoExpress na Rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostorů pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 000 korun. Pořadatelé mohou získat až 10 000 korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na stavu zdarma.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí. Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálu při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva doprava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi Info Express na rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostoru pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 000 korun. Pořadatelé mohou získat až 10 000 korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu. Stavu zdarma.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž a víkendový relax.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Volen Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi InfoExpress na Rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostorů pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 tisíc korun. Pořadatelé mohou získat až 10 tisíc korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: show. Switch up. Switch up.
1: I just can't
0: switch up.

Radio Kroměříž, jsme si blíž.

ale stejně uteče. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové. Tadaš, zločinci.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.